0: Daniela. Hey. Daniela.
1: To je zala.
0: Se ju naraz dopro znovu džirao. Všo poriadku?
1: Myslach jenoš na to, kak je vuka pšetso cile dokvadne dvometva. Dvo zavostaj
2: preni začiš. Von vita hosči išče pšet
1: domjacimi. Ona usto praješe.
0: Vupada težkaš vulizane. Hač runeš vona južno poutra mesaca viace mjetvanie. Jo je tak čišo. Cele nezvučene. Dež to z mjestom přirunuju.
1: Tak mjene drie nevostane, dež znamma i v přichodže zase živene začenje. Nebych se jednož myslil, zo to tak spišne přinže.
0: Nezabuč. So je so vaša vôka vieseliva, so chceš státok přeozač. A so nima so předač.
1: Máš pravie. Nietko pak daj na ju dalehiť. Dnes musí ja vás tavoj.
0: Ty miniš, predáč se sonič započal? Bych môj pri fasáde. A ta je v poriadku. Samo brožne a konec ju preky do štere vupadate. To môže svojo konia, potom k jutram doma steo mieč. A ja môj si v nich svoj závod zamestnič. Dež tak daleko bude.
1: Doto zmiemo pak Nucka ešte kuskneš to čineniu.
0: Da môžemo tla nedo Nucka dále činič, dež je jo vonka všo okej.
1: Tada, tu je kľúč. Sezam, otvori sa.
0: Tuta vojn. Jo všetko ešte je. A čo než, že na jo poutra mesaca nikto viac nebudli?
1: Hej, to je vojnči čatstvo. Vobuča ve mne, jenaš najlepšie do pomnenky. Nemôžu ani riec, što to je.
0: To dresu le džesatky živenia a stavíznu, môj ľube.
1: Boju so zo môho so to zubič, když domske ponovi môj.
0: Vojn bude so zmenič, ale nic zubič. Tola zatom tež stavíznu steja. Nova vojn nebude potom snáč viac džičatstvo rekač. Ale za to... Doma. Tam. Dež bydli môj.
1: Spravdu prajne sa na to samo vieselu. Nemôžu z cíva očaknúť zaso sem přičaneč. Zaso mies přečelemi byč. Tu svoje tuarstva mieč. Nic kúždu akciu zdaline odvosovať dobeč. Haj. Skunčne zaso serbska zromadnosť svojimi serbskými bratrami.
0: Serbse bratia a serbska zromadnosť? Kusk mene zele radši nebe škodžavo. Ale krok po kroku, môj ľube. Mamo tla na ju plán.
1: Haj šak haj, nitka pak buj. Svišu hiže našo nebo vôku rec, za mamo je nuc pšič a nic v duriach stať.
0: Haj, kaj štede, ako se mi prini raz ju sobu zau. So by me predstajú. A ako tak daleko bier, so naraz preč byl.
3: No, hovitaj skončne núc a nedataj sa doho prosím.

0: Gott. Qualen Jesus Christ. Krini Hackshaw.
1: Das ist Savische Sala. No, Rindje, das ist Kunstleras, Fabubschieva. Ja, Samaria. Wo komm ich? Du bist es gut, kann ich schon zu Wutretsch. Du te zaczucze to la znaju? Pokaż raz proszę swoje ruce.
0: Rado, Kmini. Ma... Ale czy odla?
1: Aj, woprodzie kamenecze zaka. Daj, kiesz kropowe ruce. Wiesz, nasz stary na nie nidy jako kieszka skale dziewo. Jeho ruce samo iše hore upadašte. Když je nás dječi jacao, je to bylo, kaž by rekči nichtu spiskovi papiru policu jedže. Ty se dođeva hodíš, to ne dom vidžu. To budu našemu luftiku si dane ili tyč. Přinčeš, jak bude po mojim nebo Francu. Ale praj raz, že da to noc co ostane.
0: Daniel, ještě raz ka auče. Dokož je nešto zabil.
1: Ach, pojruniš dale. Što da budemo tu durer stača na neho čakač? Sam vina, diš će ju takle steja u ostaji. Poj, bitlinske je rene zatepena, blida krite.
0: Ne vem, kak je to vaša vuka činiva. Ale ve tuti stvije sem se od prinjeho dnja kajš doma čuva.
2: Haj, naša vuka mi je še vočko za rumve. A nimo to je smerč rade katalogah a časopisar za meble listovava. Ne bi to drženje pšidava, ale sem se vist, zo jes se tam nešto škuli vodladava.
0: Što štiš pšetca z toho ruma čini moj? Tutun kompi, vostanje.
2: Hej, vůka je jen tež lubovává. Najradče je to sedává a trošku podrymává.
0: Tun však je tež ideálně za čilvaně. Taký mehký kež je. Ach, bych se na blaku vůznuč mora. Hej, što le tu netko činíš?
2: Chcu příjemně sedět. A za tebe přitulit.
0: Da pojo.
2: O čím ta přemysluješ?
0: Na jednom boku so mi bydlenska jara lubi, kajkaž je. Na tamnem boku pak zda so mi trošku mała byč. Přemysluju kotruž šinu moje převamač. Snano tu k kuchni. To by všo vote vrivo.
2: Ne vím tak pravě. S činovu to rač. To je tohle dopines. A rum na koncu svoj vosebit raz ubi. Hej, dokada naraz tvoje poste po mojim kline počuja?
0: Sobie jest dokładno plana na puč podali. Ale taki mod w obsiedzio statok, a však je za nich cole sexy. Ale wróćo ke temie. Wiedziach modla, że nie oczekuje nas hotowe niezdo, ale że dobimy troszku inwestować.
2: Miech taku... Ideu. A sem ju hiša raz rubje pšeličil.
0: Če se ličil? Dletla so ničo stač ne može.
2: No haj. Raz afektivne pad so tu je nošto najnuznišče na domskim čini moj.
0: Haj.
2: A dož bych se potom kredit zao?
0: Začo da trebaš kredit? Je li teko do kježe netuknje moj?
2: En dic tak nesčapna. S kreditom upamljen je spišne, lekarsku praksu tu nausivote reč. Rume votna ječ. Je vuhotovač. Sotre pšistajič.
0: Če odla jenoš sotru? Na koncu činjači hišerjane voči. Da pak prošu tež jedno bratra, kiš mi pšimi kota, dež raz v praksu nimo pšindu.
2: Dvoto tola nitko scova njenže. Custi mi naš red, so ne trebamo šop še svjacere leta votaloka činič. Movo imene, abo bole, nidom sem pričanič.
0: Votem smoj tlažno rečavoj. Krok po kroku, a nic všo naraz. Najutola ničo nehoni. Hevak mi však pšeco povedaš, k Как спокойом соруни, як общиста я налека. Маш добру мзду, а може с добром без ризика, а господарске замовито ще раз ладач, как тайка пракса бежи.
2: Ах, кайки ризико, да бух яко лека ту накраю мил, кайш брек за буху лекора ту традали.
0: Сый шепче яра без старостны за самостатнош, мой любы. Анимо то сым тыш я, за своим актуальным заводом яра с божуна. Tváča me derie. Kolegojo so vúzačne raz cool. A nadavky nie sú jenoš kameno česarský štandard.
2: Nemyslíš, da se za nebychú tu tajku derie vúkubanú myštaku ka štebenidom zali?
0: Zabúdeš trie. Zo som svoje vúkubvanie skoro horie dáva. Predač nie som k tebi do mesta prišva, zo bych je tam zakončiva. Viem ešte dokvadne, što je mi môj prvný šéf jo ve Vúžice tedy pri požadaniu rek. Nemyslel se, že je to dživo za ženu, ale predač to byl nekajko v Ukrajnika brač, takož žena druho nenamak, dám rač o tebi šanzu.
2: Okej, okay. To pak nima ničo z Vúžicu činič, tak je nešto môho so či miestče tež stač.
0: Haj, môho, ale neje. Vorože nem zdi, ani nereči moj. A dobil si ještě kus něšto nádživač. Predač můžu so tu zesamostatnič.
2: Bytola tež kredica čmova.
0: Vůlkotně. To nedám vobaj hůbarské kredity odfačuje můj. A dokéže tak ani ještě fenka tyknu vojný s můj. Potom jo jenoš ještě zadouží vory můj.
2: A...
0: Ničo. A... Chcem tež ještě názornění do svoje samostatnosti zbírač. A tyž to. Můžu najlepě tam, kdež runě jsem. Džeda moja sa hevák vo kameno česarské dživa při restaurácie roda starač. Jo nausú tváriš tola jenož narovné kamenie a sviate kříže.
2: Je to nešto špatné?
0: Kusk, vostu dve. A predovšak se pravý rek, zo veľa vo statusových symbolách nedžažu.
2: He, što má to šonitko ze statusovými symbolami činič?
0: Što da kříže na privátnych ležovnošťach hevák sú? Što štajky postají, čini nešto za to, kak ľudžo veľsú na neho ľadaja a pokaza, zo môže si to dôlič. No, a tajce sú potom jo moji voni nadavky dávarjo.
2: Ach, přestajn! Abo chceš rece byť tež naša vôka tajka, zo je jenož súsodžic, dla kříž pred tumským postajíč dáva. Zabudžeš trez mamoj nitko tež tajky statusový symbol.
0: Vodaj, prošu. Máš pravje. Voto však tež rune nenže. Smožno tola viacore ráze vo najú nauroč riečavoj. Nevím, čo da nitko zaso s tým šinžeš.
2: Ešte što. Zabudž to najlepe zaso. Kaž prajene, to bišak jenož tajka ideja. Što miniš? Jako přichodne do kuchne? Mi cesokovia.
0: Činiš kofi? Kajš vaša vovka?
2: Kak ta je on činiva?
0: Nevieš to? Je mi to raz na svedženu rekva, jako som jej v kuchni vupomala.
1: Na každú šalku jednu žičku. A k tomu ište jednu za šmak.
2: Nesem žene vúce, vúce pomáč treba u kuchni. Byl než tu, jako malo pera chusto při nebych, tyž je než to váriva.
0: Byl. Nic bych.
2: Što?
0: Když byl než prajíš, potom dobíš euformu verba vúživač.
2: Jako kamene česaka nese vúne van fachovča za serbštinu.
0: To tež nic. Ale šo jedne tež. Što myslíš vo kuchni?
2: Puh. Tudre dobím moj kus kiace činič. Najviace vieco tu ište z dječacoch dňov znajú.
0: Vieš to što? To preostajú dospolne tebi. Jenož dokáž na osobilu, nebudú naraz vúce várič započeč.
2: To je tiež lepe tak.
0: Ej! Mi to tak jara faluje, kak sú za čas studia za najú väčšo váriu, a kak smoj potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa, co dživaš, lidma ještě k tomu přinžeš.
2: Ach, to dře ze svojské praxu lipe nebude. Snano je na času, za či Thermomix kupiu.
0: Što da to naraz dobi? Lidma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak spiešne, moj ľube.
2: Nie, boju so jenoš, so nebudžeš viace votedžena ničo práve jesť.
0: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vodne tak a tak ničo varič nemôžu, dež som na tvarnišu. Zvierčo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
2: No, Rune, von strove to nie.
0: To zase s pohybom načile vúrunam.
2: Daj si svojdeč. Naj. Přibyč při svojom napínacom dživé drevele nebudeš.
0: Bojš so za moho rozlišč?
2: Nie, nic vopravde. Dobju jenoš na Luizu myslič. V tom videu, kotrž sme za skáževanku před 5 letami verčili, by ona ešte taká švížna a šikvana.
0: Okej. Nitko pak som včipna.
2: A nitko je taká nabubnená. Nimale dvojce tak široká.
0: Žona dre nesmeďa toste byč, abo što?
2: Z lekarska vida neby nikto pre toste byč smiel.
0: Nevorečuj sa, môj ľube. Vy môj vobaj, zoruny jako lekar nerečiš.
2: Nemôžu si predstaviť, že je Luisa jara zbožu nás aktuálne situáciu.
0: Připosvúchaš si tiež raz, tož rečiš? Boži čkece. Ale kaž ja ju znaju, je džen sa skere nespokojom s tým videom.
2: Dokež je radšo tousta, hač švížna?
0: Zaklate nie. Tovašnostná vobrazat lakotrž video transportuje. Šikvane studentky v reálnych národných drastách smieča so smieč. A rejne rývač. Ale maja v pozadku vostač. V sredžišu však stejači kadlojo. Všojedne, kak rôzne a široké, a kaž nacionalistča nešto vo přichodže národa žuja. A ty přindeš mi jo s nekakým neriadom vo svižnej a tostej Luize.
2: Netko to zaso přinže. No, ale jako Lukáš by sa šun zjebane ču. Sľube jej svieru? A hižo da sa ona hič?
0: Da sa hič? Vona kodži nadživo, stará so vo džiči a máteš ište s Lukášom hoborský baby na starosti, ký so za filmu a serbstvo posvieče brúči. Miestom zo vona doma všo sama čini. A snano, kdeže lekarjo, snano záleží to tiež na tým, zo mieše strôtniske čeže při samodrôši hadama. Ale nie, Luisa da so hič a mi je ta špatné svetvo na boho Lukáša. Trudo sa vopravde prašam, s kým svoje vožo džilu.
2: Prošu, Zala. Prošu, nedaj na ju zaso na tutun puč vodpočič. Vieš, to lezo sa prúcujú. Ale dopomniš sa na to, što si mi sama raz povedala. Zadobíš se jako žona vedome vodvučič podvolna byč. A k šemu hajrec, zo je to dlhý proces, dokáž stejče starši tak kúpavoj a to vášnosť, što vo tebe tak očakuje.
0: Što chceš mi s tým riec?
2: Zasím tyž Jana viste vášne vodrost a zdobju si šelke vietce najprede raz vodvučič. Hej, što na to?
0: Chceš sa hunie vúdspravnieč, zo by mohol dále svinio byč. Se kúpavne človek, vo tebe s ním tlakusne što očakovač. Tyž nic vo tebe. Vod kúda hevák. A što si so vám meníš z navieste vášne votrost?
2: Dopomnú sa na jeden večer ako dečo, tu v kuchni. To je celé doma, jo. To by náš deti ešte živé.
1: Ach, môj ľubý Danielo, pobrachuje prikýšte nešto?
3: Nie, Vuka. Čit minje še za dobju jara spola tebje za poradkom vladač, tež šak vun runje žane kvile za to nima.
1: Seda so toh muži prevele pši pojncvao?
3: Snano, ale betiš jara vostu dvo, što si povedali. Što da jo činiš, Voka?
1: To damne, vopok vem, rum vem, přeladam kvodža, kač dobi mi nešto boze zjesč, predač vodbeži, tajke vece. A namazam mužam ešte pomazky. To môžeš mi pomáč.
3: Rado, Vuka. Što da to je, Vuka?
1: Šmauc? To je tuk? Вот тай руниш.
3: Ии, то ми не своджи.
1: То ты мужем по их чешким джиле водне тюе. Ак пиве тэре своджи.
3: Ах, пиво теш не своджи, я тайка хорка.
1: Се ты пиво пиво? То пакраче маме не прай.
3: Джилови пшечлио меняху, правый муж рады пиво пие. A dzieć jeme mały kusk w optačtau.
1: Wyszybałce. To junu na was nie kiczbujesz, a potem tajkę niszto.
3: Czad las poprał mię w kuchni, a nic w bydlenskiej. Tyż dobisz to la poprał na musi kiczbujać.
1: Szczoda mnie z tymi mużymi cu. Woni nie swoje wieco raduja, a ja sobie swoje nadoki staram.
3: Niechasz ta tyba w jasnym świetlnu sobą ryczeć?
1: Nie, ja so cyle jedno weselu, gdyż się ich powiedania też nieszto burosczę. Najlepszym padzie w jasny świetln. No, tak maja z najmniejsza nieszto zadziewo.
3: Za co da trzeba nieszto zadziewo? Nie su daż do cwiedzie nadziele.
1: Gdzie stary muże nicza czyninu nie maja, potem przyjdu je nasz na upostrze. Dla toho, mój ľubý Danielo, pytaj si zajedoš niekajku zabieru a angažuj sa. To však v Serbách všetko trebame. A nimo toho, potom svoje manželské pri domiacim džile napuču nese. Najbolje zlie je, když nimaš sam ničo zadživo, a zvostude jenoš múdruje, što mi vališ či nadživač a što môžeš lepe činič.
4: Maria, dzieła się po maski w ostanu, to ta nie może tak tu odchać.
1: Nitko donies tym mużem te po maski, a potem podżywaj chory. Nie pozdzie, abyś no dał nowe woży być dobył. Najlepiej też o tym niczym mamy nie prajsz.
3: Haj, Woka, a dokąd ma dziek przy tej ruce pełne dziewa z wiesnym swiedziną, nie będzie na puczu, gdyż mi jeszcze bajku pojadasz, nic?
1: Ach,
0: Kajka da je to stva?
2: Woka, džet nesta je vůjce vůživavaj. Tu sta jenaš věce odstajavaj. Tohodla je stva tajka zastajana. Svoju serbsku drastu je naša Woka napríklad v tutoch kamerách mela.
0: Zrieju všielte leta svého nosova. To môžu si jenom ťažko predstaviť.
2: To ty nebyco, abo?
0: Bože, dla nie. Vyda ty chcú zo všielne serbska kočú.
2: To by tyž mi předalo košlo. Sama naša Woka necha še ju popravom nosiť. Vodaj, prosím, Woka. Ale ja tu žanu tajku falu nie namakam.
1: Da dobiu sama raz poladać.
2: Lekako je jasne prawa, że nie smieš sama biehać. A ze stołom nie môžu čačke kamore sunić, gdyż jest tva tajka zastajana.
1: Chceš mi rec, że nie sem prawie rumvalva?
2: Gdyż mi leta doma povedaš, że mam porad k čiaže, či je to tola jednoš ferne. Kotru barbu da ona ma?
1: Je modra s bielými depkami. Modro čišto las poznaješ.
2: Vizo. Što da je to? Vuka, praj raz, to je to laninski šat.
1: Jo, to nie. By mi jen prošu raz dao?
2: Je to tvoj?
1: Hej, z młodych lat. Jsem překrásna v nim upadala.
2: Nie se da přeco by narodný drastček chodila.
1: Jako modestna jsem ju ještě dostala, ale po pravom nechách ju zcela nosič. A z dživětna, či bych ju samo i život povožila. Sem jedne leta bez nie chodziła, toki sem we Wojeracach dziewała.
2: Hej?
1: Hej, ale potem sem twojego dzieda zeznała. Smo se spešne zmanjeli, ja sem jo nastatok čanova. Mijahme šak vrčav, ta vel se LPG. Da nisem jad se do mjesta dživačva. Džit pak bi se pšao, zabrza se srpska kodiva. A tiš jo mač minješe, za svoju nastatok u srpske kodi.
2: Džit bi se to pšao, abo žadao.
1: Jemu kvoli sem za se srpska kodiva. Pokvili samo rade. Ne treba žene dobovo svojih drasta přemyslovač. Jenoš, tutun šat je sam i opravdje ljubio, a Petrušku škoda za nesem jun žene vjace noseć mua.
2: Chceš si jun išće raz v oblec?
1: Ja čekaj, šič mu ljubi Danielo. Petaj rače dale moju falu.
0: A? Za falu išče namakao?
2: Aj, po nimale hodine, a potem za sem dalši kamo išče pšero. Rum dobi se voprođe raz vurumovač.
0: Potom pak bih moj z njeo ništo činić moj.
2: V okno dje na sebe, a pšet v okno maš vulku višninju. Dež veliču svunca sveči maš drerjanu vulku zelenu štomovu kronu pšet sobu, hevak, pak je stvarske rečemna.
0: To seba tak zle ne. To moj dževansku stvu zamestnič.
2: Začo treba moj dževansku stvu? Ty se kamene česaka, a ja sem lekar. Ne budeme z home office dževač.
0: To maš vezo pravje. Ale za svoj zavod trebam šon malo biro za vodličenja, a tajke nešto.
2: Meniš vopravdje, zo to trebaš.
0: Haj, abo maš i najše predstave za rum? Nekak so mi zda, zožno za nju nešto planuješ.
2: Naj, kak to bi rec? Myslach na dječacu stvu?
0: Prošu, Zruni ješe o tem povedal, zo tu ledna svet za noc pšinže. A netko chceš zruma dječacu stvu činič?
2: Mova je tola naju spansku stvu sem přepovožič, a staru spansku džeda havoki za dječi vuživač.
0: Cile pomavu.
2: Haj, ale...
0: Moj ljube, to přeco ješe na namaj záleží, kako dječacu stvu trebame.
2: Tajke ništo nemůžeš toda přeco tak dokvadne planovač.
0: To šon víš, co jsme městem v 21. letstocku. Abo? Jenož der je zóny se so na žunského lékařa specializoval. A dota však je so na maj tež cule der je rádži vo, že či vobenš. Nic?
2: Vobenš? Vopravdže? Podle tebe klinči to kajš tajka korosč. Dež pak jsem správne. Zdáte so mi dve težku skmala za pravo serbsku svojbu.
0: Pravo serbska svojba? Či zmenje držana nesu, abo što? Jeda ze mnu spača, dječi nađeva, čtajke nešto kaž narodna vinovatoš za tebe. To dostane pomenovane serbski procovane dom hinaši voznam.
2: Hej, vištala zo to tak menju nesem. A tajka vulka serbska svojba je šak tež nešto rjane.
0: Prajtun lika, kiš votranja, hač do večera v svoji praksu dživa.
2: Ej, nic tak spešne. Možeš tež nađevo kodžič a pšivšim črudu dječi meč.
0: Zemnu žana vulko svojba nedava.
2: Ale ne možeš tola sama postajeć keko dječi zmije moj.
0: Vizo, moje dživo. Moj ljube.
2: Tu dževo živenske plane, a nic je noš vo tvoje, ale vo naju.
0: Haj, vo naju. Cele pravje. Ja ne budu doma s dječimi sedač. Mestem zabudeš ty, vodnjo knjez duchto, a po večorach kaš nitko. Při kožde skvadnoši v prijenim rynku stač, že šrika Bog češi a serbam k vužitku. To dobiš išče raz svoje predstave trošku. Vopravži to ši přimirič. Prašam so tak, abo znak skerje, zvodke tute pšeče za vulko svojbu. Tak nejapce pšinže.
2: Što? Nejapce? By to vidžava, jeli neby so mi pšeco vuvinova dušcu vo dječo rečeč.
0: Mam svoje plány. A k tomu sluša tež môj závod. Kiš su si tu založič.
2: Ale zala, Junu dobimo to la započeć. Smoj wobaj nima lehižo ciceči.
0: Moj lobe, ja tla chcem tež žiči. Stobu, to je za mne jasne. Ale nic hižo netko. Smoj to la votem rečavoj. Runje mužu na svojich tvarnišach názornenja zbirač.
2: Ale čim poždišo započne moj.
0: Čim kroči je čas, ki sa dječi ima moj. Haj. Ja vem. Ale dve ste tež kule. Run je takaž jedne. A jeli ne buđe na maj date. Potom je voj to tež akceptovač.
2: Akceptovač, tež biologija no chce? Haj. Dere. Ale akceptovač, doke si to zariadovač, ne vem moj. Nie, to ne môžu.
0: A ja nečuju sok mana, zobych dospône vročo stupiva, so jenoš ište vo deči starava, voju so. Zobych im to nakoncu zázvo brava. Im za to vinu dava. Tak to tla tež nejde.
2: Máš pravé. Ale tak Češko to tola byč nemôže. Tam ni se tež šo... Pravje zaradovač vedža.
0: Znano da bi če raz mi je s prečeljami ko spravnišo za sobu rečič. A se nic prečo spytač mi je sobu pokazač, kak deri so vam šo radi. Tak staje, če so jenoš sami počišč. A netko daj naju pošu dale hič. Zadaj ku komoku smo so došvačivoj. Po nečim zrozumiju. Što je vaš nan za džirunim začučom zvisku s tutim domskim meniju?
2: Vopravdje? Sceva nevim, zo je dyraz takje nešto rek.
0: Kak husto, da se so sceva vašo nana za jeho začučem i voprašao.
2: Išče ta jedna stvar, a potom jenoš išče vubja a pinca.
0: To ju bi spanska vašeho džeda a volki, abo? Jaraš potani se.
2: Vodno nestoj tu žene bivoj, a my... Nučki, ne smeđahme tu nuč.
0: Ne, však ti žanje pšičine bylo.
2: Skere naopak. Čakaj raz.
0: Za čim da netko pytaš?
2: A to nedom vidžiš?
0: No, netko pak som čipna.
2: Tada!
0: Šokolada! Zvodke...
2: Tu horeka mi ješe naša voka pšetco svoj tajný skos vodkosťo. Ale neprašetce me čeho dla tu horeka kamore a nic deleka ve veľbiku.
0: Dokuž potom viace tajné bol nebe. Máš tam lekus šokolóde vokovo hube.
2: Dže?
0: Čakaj, ja či ju preč s činiu.
2: Ach, boh ište nešto večao. Što šmuva sa nama netko ljubić?
0: Ježno ju sva raz nešto poslušo prečano, potom zo je vaša vuka umreva.
2: Na čo da ty ne misliš?
0: Fuj, Danielo, necham so s tobu vevožu valič, kotrož nakoncu iš za vaši vuku vonja. Ovodaj. Ale ja runie žaden lošť nezačúvam.
2: Ach, nebuď tola tajka.
0: A netko vostaj mi prošu.
2: Bujno, nemej so tak.
0: Hej, přestaň. To netko viac žaden žolt nie. Zrozumiu?

0: Voilà, dai, posso. Sala. Boh. Neviem, čo je to do mne zajebo.
1: Najmenšia nič to.
0: Hej, prosu, nebuď netko neferná.
1: Što da by po tvojej mene neferné bylo? Po tutej akcii?
0: Što da je tam vonka, zo tak s oknom hľadaš?
1: Ničo. Myslím na nešto.
0: Na čo da to?
1: Nemôžu či to rec.
0: Čeho dla nic? Bo ty tam máš potajenstva. Kvostaš mi netko takhle?
1: Nie. Nenže jenož přeco od tebie, Danielo. Všim to dobře vás ľubíč. Žane svoje. Ženie nikomu. Hej. Voga Maria! Kde da sú? Ale Voga Maria? Što da je?
2: Šo, dere, moja ľuba Zala. Ale što da ju činiš?
1: Vitu dola, zo nie všo derie. Što da tam máš? Je to v obraz tvojho nebo Franca? Faluje či von?
2: Nie, nie. Što derie. Staj sa s Danielom Vadživoj.
1: Ach, to ničo nebie. Nedorozumenie, viac nic. Vun je nešto za konstudženia plánoval, a ja tiež. Ale nesmoj sa pravi dorečavoj. Ničo zvo.
2: Ale vun je taký ľuzesky pšitem byl.
1: Vun môže sa im tak pravi miazač. Zazvo by sa potom skrutka, ale sa tiež zase rovne tak spiešne zmieruje. Praj přeco, zo má to naskýra od svojho džida.
2: Je to tak. Ale praj raz je von hevak dobre k tebi.
1: Haj, čau dla.
2: Nečini tebi ničo?
1: Nie, Voga Maria. Kak ta netko sva na to pšinžeš?
2: Tež nic, tež sa zazvobí?
1: Nie. Tež potom nic. Před čím da sa tak bojíš?
2: A nenúzuje tebe tež kvietcam, kotrež necháš?
1: Nie. Vopravdže nic. To ja slúbiu. On môže vúdce, a snáč tež raz lozesky byč, ale to môžu ja tež. Nesem je jenoš ište tako doživiva. Ale čerla sa za tom prašeš.
2: Jako džiče ježno sa tiež tak rozňovač mu. Vo sebe diš by jem šo prševele.
1: Haj, ale to tla ničo neušedne nie.
2: Bojach sa přeco, zo přejara po našim Francu pšinže. Zo ništo vo tjeho nemdrosče ve Danielu cí.
1: Boh prajva, že to tak s tým dáletáčom nefunguje. Ale što da meniš dokvarne?
2: Ach, náš Franz by poprovom taký dobre. Ale môžeš tež inajši byč. By to jenož zriedka. To z neho tak udrýbo. Potom pak ja ho nese zase spoznal.
1: Je da vunčiniš to načinil?
2: Ale ty nedáš si išho ľubič, aj?
1: Nie. Nedám si všo ľubič. A neboju so tež, co mi Daniel nešto načiní. Von je dobrý kadlar. A neboch s ním romadže byla, jeli neboch o tom přesvědčená byla.
0: Zara? Hej. Zala.
1: O. Oh. Šta je, Daniela?
0: Hej. Što je, Zala? Što je z namaj?

0: A s tým jednom 12. čas za...
1: Nábožné vúsovanie.
0: Čenca katolské s farárjom Gerardom Vornerjom

Lubi připosłuchajo, štu nekodži rade na kvase, vo trochu spodžinu kvasu je ryču Evangeliu dženznišie nedžele po Mateju na 22. stave. Zaso ryčeše Jezus v přirunaniach. Nebeske kráľestvo je podobné králej, kýž svojemu syne kvas uhotova. A posval svojich otročkov, zobehu hošči, na kvas zvovali, ale či nohcehu přinč. Zaso posva druhých otročkov a rekne, prajče prošenem, lejče svoju hoštinu sem přihotoval, moje vove a moj kormne skot sú zarezane, a všo je hotové, pojče na kvas. Ale oni nestarahu sovoto a votinžehu, jeden na svoje polo, druhý na svoje viki. Nikoci pak upšimachu jeho otročkov, vohanichu a morichu jich. Když král votin zoni rozniva so, posva svoje vojska, zniči tých mordarjov a spali jich misto. Potom praj svojim votročkam, kvas je drepšiotovane, ale prošeni nebehu toho hodni. Džiče tohodla na rozpuče a zaprošče na kvas, koho škuli najnžeče. A jeho otročce vúšeči napúče přivedžechu všech, kotrež najnžechu, zvych a dobrych, a kvasný dom sa s hoštěmi napilný. Když král na hošti poladač přinže, vúľada tam človeka, kýž nebie kvasnú drastu v oblečené. Tu rekne k nemu, přečelo, kak se sem přišou, bez kvasnej draste? Tun pak milčeše. Tu rekne král služovnikam, zviazajče jemu ruce a noze a čistče jeho do vonkonej čmy, tam bude plač a kšipinje zubov. Přetož vele je povovaných, malo pak uzvolených.

Tute sviate sčenjo, znamenša jeho prejný džel, pšedne se sovirujem tež na svedžinu Božeho čeva, vonka pšet voutakom. Neviem, kak so ľuďom pšitým dže. Čuja so narečani? Oni sú tola, sú pšeprošene sčehovali. Nejsú zasojunú, či menení, kociš nejsú pšitomni, kociš sú svojho kneza, svoju víru, svoju crke hižo opuštili a svoje zbožo snano druže, pýtaja. Zrozumnejšie buďte nám přirunanie, dešte na nebeské kráľestvo počahujeme. Kráľ v stavizne reprezentuje Boha. On přeprošuje kožo človeka do jeho kráľestva, zastupič a po svojej smerči svedčen viečného živenia sobu svedčič. Přitom nerozeznava mestymi, kociž sú s ním zviazani, po takým, ký sú do neho virili, a tými, kociž nemejachu, abo nohcechu, s Bohom ničo činič mič. Na kožem jednotlivé záleží, hač přeprošenie přivozmie, abo nepřivozmie. Kujždy je svobodný v svojim rozsúče. To potakým tež rieka, zo má nimo nebies, než to byč, kdež môža či po svojej smerči živý byč, koci sú Bože přeprošenie, odpokázali. Tam doživia napřečivnosť nebies, menujúce egoizm, námoc, hídu a ničenie. Kaž kužde přirunanie kromi tej štute a to runie na tute miestne. Nic bo je tun, kýž tých pokvosta, kociž nejsú jeho přeprošteniu do nebe štihovali, ale ľudžo sami so pokvostaja. Přetoč nohce húdže na tým miestne byč, kdež bo a s tým ľubošť kneži. Tuž dovia so s tým odnamakač, kdež to napřečivne kneži. A to je hela. Ište junu, bo nikoho dohele nestočí, človek je, ký sa přečivo Bohu a jeho kráľestvu přečivo nebesám rozsúči. Přivším znemirňa, zo kráľ, abo s tým Jezus, zvych a dobrých na hoštinu přinčta. Tole rozrysa so skvastne drastu, kotruž dostave Jezusovom času kujžde nakvás prošene při zastupie darmotne přepodatu. Sam pak z jeje přiječom zvúrazni, zmeju so po regulách svedženia. Todre vone nohceše, kotrež nebe so kvastu drastu v oblek. Na nebe sa počahované voznamenia to, tež nechtu, kotrež je ve svojim zemským živinu ulke zmelky skúčiv, dostane od Boha přístup do nebes. Potom v umienieniom so nebeské pravidva v obkyčbuje. A tu te reka ja, zosobe nebesa všitko po ľubošti stava. Štiž potakým svoje nelúboznošte spravne v obžilnošti, kdež v smerči před Boha stupi, smie so na nebeské hoštine v obžilič. Štiž pa chce nelúbozne vostač a do nebe zastupič, tomu to bo zadživa. Přetož u nebe svedžin v nebesach jenož kazev, ale samo zničiv. Za človeka, kotrež je čas živenia zvybil a chce tež po smerči zmy vostač, nemôže v nebesách žiadne miestno mieč. Von dobi tam hič, kde sa jako alternatíva poskyča dohele. Ľube sotra, ľubi bracia, što ješ Jezus v svojom čirunaniu s drastickými slovami ujasnia, je za vás a za mne a za všech ľudí dobreje vole tež pozitívna povesť. On nám zaruča, zo smieme jako dobrý a zlý jednej v osobe k nemu pšinč, pretož nikto nie je jenož zvy, abo jenož dobre. Když pak v zetkaniu s Bohom svoje zve strony v obžilnoštíme a so kvasnú drastu ľubošte v oblec dáme, chce jo celé ľubí byť, přepoda nám Bo rade miestnove nebesa. Kak jane nebesa sú, praj hižo profet Jezaja v dženslišim čítaniu. Knez vojsko vôtuje hošťu na nevšelakorejších vínov a krutých tučných ječov. Uzničí smerč naviečne a knez Jahve zetrie slzy z kujždičkého mezvoča.
To vás znamenia, v nebesách namakaja jeho vobedlerio všetko, što im teje a ich zvesela, do teje míry, zo budú dospolne zbožovni. A to, što šmovo ich zbožu škodžeč, hižo neexistuje, pretož smerč a zhudoba, hida a zbožč sú v nebesách za všem druhým negatívnym dospolne zničené. Bo je sama ľubošť. K tomu požunuj vás, Bovoc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: W ostatnich tygodniach ja była zawiść, że wasza pratiapona, nicka. A jo to przecież jeszcze tak? Każ glidamy do garnie łóżyce, niskier jo, Fabian Kaufürst, Arjan Rieda, nasze kukolskie kukowie matej, zase szake teme przygotowane, a wierszo mnie tam jo se wiele napszaru wiele ruszowało.
1: Ty kukolskie kukowie.
2: Nuaszczy a sprytę guski z garnie łóżyce.
1: Tak, rednje veni spivaju, vet živa dva ta kupka Floppy Dolls a premiera jo bila ve Haslovje a to na jadnej neželi a neželu tarea ve Haslovje, Fabian, tam jo nieco bylo.
3: Jo, to ordujem šauje nostalgijski, přetokaž ja som byl mlody, toka ja byla kuždu neželu rea Haslovje. Ano, te reje jsou vědně rědně, ale také burstaky a národné dny, jak můžeš svěšit.
1: Ta budešenská šula je svěšiva gano ten 80-letný jubileum. Věle gluky ještě raz, větvo?
3: Jo, také věte mňo, jaka jsem sam tam byl úknik.
1: Ale máme také dalšný, veliký šulský jubileum a to se věko nejo tak daleko od budeš napřec.
3: Ve Radvorju a já by gronil nic 1000 let, ale na nejméně 100 100 let svěší ta Radborská šula. My gratulujeme ve tu čoby.
1: A zavěstčí jo teke nikotarem do učoby šel ten nový spiju, kterže jsou te budešenské nagrali a teke na YouTube vězjavili.
3: To musím gronit, že jsem bejně gardy na te ukniky, jak jsou tak fajn tu muziku napírali a tam ga jsou teke čochu starše pomagali, ale spívali a teke ten video k tomu navěrštili.

0: Aten rydne hit su naperali te muzikarie vet kupki astronaut.
1: A te su psi tom vjeršen uvidia teke mili bejnu gluku s vjedrom, a to su mili ale teke te kučaki megu gronić, ak s tymi kniecimi vezami abo zapšegami su bliduce.
0: Veci ak čižaša, tak ich kuču jo bylo we Krosčicach a tam to tovaristvo Cyrila a Metoda kuždolitne taku nabežninu bebitujo a tam jo te žognovanie a to jo napšodu jadna riedna vec a šuži pejsach su ben zase te kuče duce.
1: A vidíš te slede na droga.
0: Na drogu do Hodžia su se uperali te spivarki a spivarje ved Kora Budyšin.
1: My sme tam byli ze ženskej gromaže a mi jo se krádu spedovala, co te su tam do programa zestajili, také riedne a také bejne neznáte štucky, riedne zestajone. A ta cerkva jo byla plná, to hodí u nejo kužda raz tak.
0: Nie ešte dávno kync s tými nazemskými koncertami a skoro na každém takým koncerše se zaspíva ved Handria Zieleria Havidžuli ptačata Čaneč.
1: Na Dolnozerské jo to gaž bežem je tašky kšedávaš?
0: Na Handri Zieler ved ňom jo gano byl jadem pšennosk ved Franca Šina a ved Mirka Šote.
1: Tenga jo teke hodži u sobu spíval, ktož jo pšauje sluchal, jo to slyšal. Ale ten pšennosk jo byl krádu zajemný, pšeto tejstej se pšiobrošilej, tomu Litz Zeiler jo teke nam dušu sam komponiroval te vetnjogo znate spivanja a melodije, abo Litz jo mil groňme raz tak per pomecniku.
2: Ten vecor jo se mi jare ljubil. Ja som vece zgonila vo toko spiva Ljubka Lilija, a to jo dere dla coga až ten slepjanski ľudova ansambl jo ten spiv čeci spiva.
0: A tebe teke skoro přeci spívaš s vyšim, ale na nikotarach dňach veliše to nie tak.
1: To mož měš pšauje, přeto gaž ja som na Kjarmuše, na Moravie. Tam jo u nemož slyšaš, rončka až tam teke bejne spívame. A ten cerkvine kor tam, ten jo časne spíval na mše, ja som kšajžil mi ten mikrofon teke zašaltovaný.

0: Ty mi něco škronisz, až z čeho tam Jana nám se byli.
1: Nie, se vyjaž nic. Penam še jošlo, tak pšavilo to rušovanie a to kjarmušovanie. A boskoju jo se teke krádu spedovalo.

0: Dolní boja no vysa, to by zase vulkotne. Ja som niekto cejči raz bol a kúždo raz je to 20 stopňovalo. A kúždo raz je kus vole, dybavé, domojší je. A ja bu prajal také, keď si ja skúšal oko, cíci si ľudí, co šom boli od Vúžice.
1: A vici, ak žaseš raz steli kľuži, jo bylo týždeň na to v Pieskecach.
2: Tam jo byl vínové svižeň a rovno tak jo grala ta cymbalka ako Bojanovica.
3: Za to sme jara dovo vojovali, že přijedže k nami na cymbalka. A my sme jara hoči na to, že sú nám z Morovy připravili. My netrebeme našim svrbstve žane ujke diskotéky a partie s DJ-ami. My, Serbia, uotujeme svedžene se srbskými korenami.
4: Tyž jara dere čuzova paliva, jo so dekorácia, sú lesne žone spřihotovali. To je o tej atmosfére a tom rádzeniu našim svedženiu činošovalo.

0: Nie je šo medro cerjeno bieve na Dolnosherskim gymnaziju, to je znate. Brach ceptaljo viežo k tomu, až bilingualna hudzba tak, ako jo pepšo planovana ve všakých předmetach, nie je. V aktuálnym stavje sú se obradovali tentožen zriodu cvonky tamneje starje šenskeje iniciative se cvonkami Bramborskeje zherske rade a viednistvom šule. Kak tuchelo ugleda, vie cvonk iniciative a kubojenska expertka Kristiana Pinikova.
1: Ja mám, že se momentálne žilinská úcpa přejasť a tyke te vysom, že se ceptarských gyžinu kenč dostanio přidatne Dolnosherské gymnázium njamku se ve celku úpecaraš. Dokuláš de ceptarie serbštiny sú tyke se vie ve drugých předmiatach zase žone, ale jo se tyke pozitívne uzvignivo až cerský plus ako přidatne předmiat se podáva. Žasa tým letniku a teke bilingválna úcba LER v redonioma 5 a 6 a stavizne v redoni 8 a. A se vie, by myse vieci žiceli.
0: Ale vieci je serských ceptarjov tuchelu nejo. Jasne je šiknem, až musu se dali vabiš za serský ceptarský studium Lipsku a zvim Komorovie, ale je teke za vitaj projekt Groni Pinjekova.
1: Teke komuna napríklad ve Vietošove, co se přepšosiš, abo josi južo přepšosiva, vietce centrum vitaj, až veni zasi raz ulicujú. A vabie teke za ten vitaj koncept ve regioniach. Dokuláš tojo se pomalujem pozabu, to tak existujú se viete, víte žišonie, ale až také te zákonite, te politikárie, vieže vecem jo grono ve svojich komunách a to je napríklad jadno naraženie bylo.
0: Starešinská iniciatíva je také naraživa, až lúže vedvienka by mogli pomagať ako riecne asistente na Dolnosherskom gymnázium je bilingualnej hudzbe. To by pomenšilo zakronitosť, ako láže na serštinárius samých. Iniciativa nažija jo se přitom na petberu vetoricnego centruma vitaj. Druga ideja, ako vieste cas se južo diskutirujo, jo distancova serska ucpa, koncepcija za taku pak nie jo ešte uvijana, a což iniciativa zaušem njoco jo až distancna ucpa, k tomu viežo až zaušem prezentnu ucpu nedajo, tak Pinjekova. Dažne tuchelne problém jo až nejo aktuálna statistika k serskej ucpie vezjavjona na taku cakajo serske zagronite južo vieste cas, aby mogli přemyslovaš dažne napšaue.
1: Tyke kaž ta lícba tých šulov jo se pominčiva. Tyke kaž lícba úkniku na nižším nivou je stabilná vystanio. Veto musíme tie lícby znáš a my se nážijame nento až ve svetom kvartálu. Budu se te vyzjaviš, až môžeš pen ve amše za statistiku, čo spustáš, až te dostaneš te dáte.
0: To groni Kristiana Pinjekova ved starešinské iniciatíve, ako co meco vaš serský profil na Dolnosherskom gymnáziu je, přírodce zmakanie teje iniciatíve buža 18. februára penžo miazo drugim v možnú kooperáciu Dolnosherského gymnázia s gymnáziumom ve Budyšenie a s gymnáziumom Dainskije Menschen, wir schließlich holsteinskij.

0: БДД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Penižele, ten težin, 5. oktobra je bil svetov žen ceptarjo. Uvovala jo jen UNESCO veliše živišnost, čo z toho styrja živišnost. S tem, kje dopominaš nas gromadnu čata UNESCO a Mjazenarodne organizácie ceptarjo ILO z leta živišnost, čo z toho 6 a živišnost. Už je tako, kde s tým cestíš živo a statkovanie ceptárku a ceptáriu. Sebastian Elikovský-Winkler jo se ku tej gešpie Svetového dňa ceptária zaberal ze situáciu ceptárku a ceptáriu Dolnej Úžice a rešaršíroval situáciu ku vojenského systéma celkonia.

0: Upominanja, jo, až nesete ja noch Fachowc, aber Fachowka, ale ty se teke sozialna živašak, abo sozialne živaša. Ty máš mode lúže, ken špytajú svoju drogu, a ty což jim ve vysi míre teke připomagáš. Jane povovanie namakáš, abo janu ideu uvíjaš, kak by mogla môj příchod ugledáš. A tam máš to ako cepta, aber auch Uzapnik, ja ne wirst du Sagronitos, ja ne veliko Sagronitos, bin ja sama Groniva.
1: Nic ne wostanio na jednom flaku stojece v našem sviše. To Groni se s drugimi slovami až musel Uzapnik přeci na to živaš a gledaš, co se vokolo njogo ve tovarišnosti a na celom sviše stava. Uzapnik, kenž nemožo reagirovaš na pšašanje uknikov, nis jano ucpe, ale teke obsveta, no ja ne vem, co jo topen do ucabnika.
2: Kronitej Angela Šurmanova a Erwin Hanuš glirajuce sled knaličja sadki ceptarjenja, ale teke moča generacija za upetnjo južo te zmjene, Kolet Šampatisova a Aleksandar Dragua pšidajote.
3: Ja se myslim, až jo se rola ucapnikovskega pevovanja v tovarišnosti zmenila, negajšne rozmiše rolo jo bilo mecne přesto karakterizirovana, až ucapnik vjedu posrednja, a cepta je su musa di vjestu autoritu meš, a žinca jo pomir vjele vjece partnerski, a uknica a ukniki deje sobu myslíš, ucpu sobu ugetováš a také zagronitoš za svojský uknický proces přeuzeš. A to mám za zásadne veľkým pozitívne uvíše.
4: Ja sa myslím, povolanie, ceptárske povolanie má kradu veľké upomínania. To sa jano ľužiam tak zdá, co ten tam cíni, co veni tam cíne, ale tam treba šake, môžeš groniš pecinky, šake kakosti, dokuláš nic jano vieženie, ako som gronil, ale také to podstupovanie a ten přístup k młodym ľuďam. A to jo niento kradu veľké upomínanie. A pen s časom to sa také markuješ ten rozdiel. Ten ceptar odduľo starší a te žiši sú přecej młode abo małe. Nic, a pen musíš to se niekak přimieriš ich żywieniu. Gaš coś, niekaki dobry kontakt k žišam mieš. A ja se myslím, to je to veľké upomínanie ve tom času. Ta autorita, ta nepřižo sama, to jo se zmienilo. Pierej, to jo už bylo gronione, to jo ceptar, pen musíš na ňugo sluchať. Nien to musíš sebe, akle nažiaľaš tú autoritu, abo zaslúžiš.